0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Člověče, proč se neomlazuješ kolektiv, ve kterém pracuješ?
2: Tak my jsme pomladili asi před 6 lety, vzali jsme Lenku Plačkovou, diváci možná znají z Chunder Country Show jako Sweet Sue, že jo? Ale ta s náma bohužel dneska nespívá, protože to neumí a ona je tady dneska jako divák jenom.
1: Ona je tu jako divák? A proč je tu jako divák? Pojď zaspívat!
3: Já nejsem žádná zpěvačka, já jsem herečka.
1: Herečka seš, jo?
2: Herečka.
1: A v kterým divadle hraješ? Jsem tě ještě neviděl. V kterým divadle hraješ?
3: Já ještě nehraju v žádném divadle, ale příští týden dělám přijímací zkoušky na Damu.
2: Řekni, když se s ní navázal kontakt, ať ti přečte schválně životopis, který jsi měla vypracovat k těm přijímačkám. Řekni, já jsem jeho ukradl, ať jeho dáma přesvědč, ať to přečte, uvidíš, co
1: Lenko, pojď to přečíst.
2: Co mám za veleduchy v kapele.
1: Lenko, pojď to přečíst. Prosím tě, je Silvestr, my to budeme brát jako legraci, my si nebudeme myslet, víme, že jsi blbá, pojď

0: životopis s ohledem na můj umělecký vývoj. Narodila jsem se nečekaně dne 11. července 75 dvěma sympatickým rodičům. Byla jsem krásné miminko. Vážila jsem 4 kila. Z toho 3,5 hlava. Maminka si mě brzy oblíbila a začala mě neuvěřitelně rozmazlovat. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi řehtačky a abych měla každé ráno mateřské mléko o správné teplotě, spala ve sklepě na 7. schodě. Ale jinak se mi dostávalo od maminky tvrdé spartianské výchovy. Nezabalovala mě do plen, ale nechávala mě volně lézt po 4 po podlaze. A když jsem udělala nějakou tu loužičku, tak mě maminka zlískala, vymáchala mi v tom čumák a vyhodila na dvorek. Do dneška jsem proto neobyčejně čistotné děvče. Když je například venku bláto, tak si třeba půl hodiny čistím podrážky na rohožce a pak teprve v úplně čistých holínkách skočím do postýlky k pešákovi. Můj tatínek byl veselá kopa. Když jsem byla malá, tak si pořád z maminky utahoval, protože věděl, že nejsem jeho. Když se mi narodil bratříček, byla jsem s tatínkem jednou na procházce a zeptala jsem se, jak vlastně přišel bratříček na svět. Tatínek se zadíval do mých zvídavých, nevinných dětských očí a řekl mi, že jej přinesl čáp. Řekla jsem mu, že se tatínku nestydíš, takovou máš doma hodnou a hezkou maminku a souložíš s čápama. Taková jsem byla už rozumná. Když jsem přišla do první třídy, byla jsem hrozně hodné a klidné dítě. Byla jsem tak klidná, že si paní učitelka často myslela, že jsem mrtvá. Musela vždycky ke mně přijít a šťouchnout do mne, jestli po ní seknu. Ve škole mě to hrozně bavilo. Naučila jsem se tam spoustu zajímavých věcí. Jako třeba to, že Horymír po skoku na koni z Vyšehradu už nemohl mít děti. Že první člověk byl takzvaný Homo sapiens. Že součet čtverců nad odvěsnami se rovná kouli pod přeponou. Učitelé měli ze mne radost. Byla jsem nejlepší žák z celé třídy. Byla jsem primeros. Největší radost měl ze mne pan učitel dějepisu, za kterým jsem chodila po vyučování do zborovny, kde nás nakonec nachytal pan ředitel. Aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale z znásilnil hluchoněmou a pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala. Přesto ho obvinili a odsoudili k trestu smrti na elektrickém křesle. V Rusku ale šetří proudem. A tak ho prý k elektrickému křeslu jenom přivázali, připojili na něj kabely a pak ho umlátili klackem. Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. Ale po prvních zkouškách jsem byla přeřazena do školy pro děti se zbytky mozku. Ani tuto školu jsem nedokončila. A tak jsem se rozhodla dát se na umění. Začala jsem hrát s banjo bandem, se kterým jsem se seznámila na zabíječce prasete Ivana Mládka. Tak to byl můj životopis s ohledem na můj umělecký vývoj.
1: Lenka Plačková.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
1: No tak, jedna plus jedna?
2: Dvě.
1: Dvě plus jedna?
2: Tři.
1: Tři plus jedna?
2: Čtyři.
1: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
2: No a pak bych to nevěděl.
1: No tak proč to neřeknete?
2: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
1: Dost
2: všelijaký libůstky.
1: Dost
2: referentů.
1: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
2: No, já myslel 300, že by to vyřídili.
1: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
2: Sakra, jak se to uhád. Kuchyň a pokoj, ano.
1: No tak dál, příslušenství. Spíš?
2: Ale to pak, člověče, špatně. Já musím brát nepromamát.
1: Nepromamát?
2: No jo, no. Abych spal.
1: No tak pojďte, já myslím. Spíš klozet, koupelnu.
2: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
1: A tak! No to já mám taky.
2: Jo.
1: To je nevýhoda, že?
2: Proč?
1: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
2: A vy to používáte v obojí najednou?
1: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
2: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
2: Jo tak to je nějaké zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prizječný?
2: On prej byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidím v hostivaři, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to 4 směna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým schocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám sebou mapu republiky.
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
2: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
1: To je nápad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
2: Nemůžeš.
1: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
2: Jo.
1: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co by si na to řekl?
2: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
1: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
2: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
1: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
2: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. Jak to bylo dál?
1: Tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
2: Správně.
1: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
2: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
1: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá, to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu. Ona byla tak na cemr.
2: Víš, že s tebou docela souhlasím.
1: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá. Oko za oko, věšení za věšení. Teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
2: No. Samozřejmě.
1: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
2: Ovšem.
1: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
2: No dobře, byl nejvyšší čas.
1: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
2: Ano. Já bych...
1: Dost, to už přestává všecko, naloženej do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním,
2: Prosím tě, aby ses nezbláznila. A já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101,1.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Přišel jsem zazpomínat na nejkrásnější okamžik svého života. Na první zkoušku s nejněžnější bytostí, jakou jsem kdy poznal. Se svojí největší životní láskou, mojí současnou manželkou. No, že oni si prostě pokoj, opravdu. Muzikanti, pítomí. No, to je stále legrace. Kvůli tomu, že občas udělám tak mi začali říkat mašinka. Ne, hrajte si se mnou, nebo vám tam mašinka dá přes hubu. Se svojí největší životní láskou Šárkou jsme měli první schůzku na vrchu v Vítkov, přímo pod sochou českého národního hrdiny Jana Žižky. To je ta socha, jak na ní se sedí na koni a v ruce má tu palici. Jak s ní rozbije lebky těm, co se nechtěli nechat okrást. No. Před zkouškou jsem se trošičku babal, aby na mě moje milá nepoznala, jak moc se na ní těším. Ono totiž u ženských se to nepozná, ale u chlapů se to...

0: Ale u chlapu se to poznat dá? No, tak u některých tata taky ne. A u mě se to pozná hrozně. U mě by to bylo vidět i z letadla. I ty cestující v tom letadle by z té vevejišky viděli, jaký jsem chlapák. Jak moc se na tu svoji šárku tě těším. Přemýšlel jsem teda, jak to udělat, a aby to na mě moje milá šárka nepostane. Myslel jsem si třeba, že bych přišel po čtyřech. Jenom, že to by jsem si zablátil ruce a nemohl bych sem na svou šárku chmatat, že? Tak to jsem vyřadil. Potom mě napadlo třeba, že bych přišel převlečenou za husitu. Že bych měl před sebou ten štít a v ruce bych měl meč. No, jenom, že to by se měl lidi v tramvaji smáli. A tím mečem bych mohl někoho ještě někoho píchnout. Tak to taky neprošlo. Nebo jsem si myslel třeba, že bych přišel na rande a něco před sebou jako tlačil. Jo. No jenom, že třeba nějaký malý auto, Trabant. Trabanta třeba, že? Jenomže to do toho kopce to by jsem tlačil a až by jsem se taky z toho mohl... No, to by jsem tam nemohl, to je... No, nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem vypil 2 litry čaje s bromem. A celou noc jsem se skotačil po bordelu. Takže jsem se vlastně na tu svoji šárku vůbec netěšil. No, když jsem přišel po podsochu Jana Žižky, tak tam moje šárka nikde nebyla. Když jsem čekal dvě hodiny, no tak jsem se vsteky Ale ona tam, moje šárka by byla. Ona nade mnou seděla na tom koni za Žižkou a celou dobu mě pozorovala. A když slyšela, co jsem udělal, no tak se tak smála, se jí udělal u nosu veliká bublina. No, tak jsme se se svojí šárkou seznámili důvěrně hned na první rande. A o tom to je?
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Mluvíme o humoru a smíchu, jenomže to jsou slova, ale smích má různé podoby a humor různé druhy. A každý z nás, kdo se o nějaký ten druh humoru pokouší, má svůj vlastní styl, svůj způsob, svůj slovník, své způsoby, taky své nespůsoby, své diváky a taky své odpůrce, pochopitelně. A kdybych měl říct, jaký humor já mám rád, jako herec i jako divák, tak bych asi řekl, že humor, který poletuje někde mezi hercem a divákem, jako míček, který si ti dva vracejí, a nebo jako bonbon, který hodím zabalený a divákova radost pramení z toho, že to sám rozbalí a najde. Já taky jako divák nemám rád, když mi některý komik podá bonbon nejen už rozbalený, ale často předcucaný. Ale abych užil konkrétně příklad už vlastní praxe. Já jsem před mnoha lety konferoval takový program, který se jmenoval Pondělky s tetou. Dělali jsme to déle než rok tady v Praze ve Vltavě. V kavárně, ne v Řece samozřejmě. A to byl zajímavý program tím, že se tam mnohé narodilo. Tam se polu poprvé vystoupili oba Jiří. Suchý a Šlitr, poprvé. Tam zpíval tehdy Viktor Sodoma, ovšem tatínek dnešního Viktora Sodomy. Já jsem to konferovával a tam vznikla takzvaná odpovědna. Lidi kladli otázky a dával odpovědi, obojí bylo šílené. Jednoho večera tam padl dotaz, naše kočka si zvykla sledovat s námi televizní programy. Nemůže jí to ublížit? Já jsem tedy odpověděl, to záleží jenom na vás. Vy musíte rozpoznat, které programy jsou pro vás a které programy pro ni. A po tomto večeru mě neznámý pán pozval na přípitek. Já říkám, za co? A on říká, no, za to, že jste v té odpovědi o televizi užil slov programy pro ni. Kdybyste byl řek programy pro kočku, tak se zasmálo víc lidí, ale takhle je to cenější. A já jsem si říkal, vydatý můj kýžený divák, který si ten bombonek sám rozbalil. Možná, že vedle něj seděl jiný divák, který si to rozbalil až druhý den doma u oběda. I to je dobrý. To je dobrý. Možná, že tam seděl další, který to do dneška nerozbalil. Nosí to zabalení po kapsách, občas to najde a říká, to je blbec ten horníč. Ovšem s tímhle divákem se nedá počítat. Natož pak žartovat. Tento divák se nedá zařadit do žádné z těch čtyř skupin, jak jsem tady říkal. Tento divák se vůbec nedá nikam. Nedá se nikam, jak si. Nikam se nedá to. Nedal by se, on by tam nešel.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Popis pohlavního života tohoto tvora soudobé biology doslova šokoval. Všeobecně se hovořilo o sexuální bombě století. Zdrženlivější Sigmund Freud použil mírnější termín sexual handgranát. Zimmermann totiž objevil, že arktický sněžný člověk je samosnubný. Což znamená, že k rozmnožování nepotřebuje partnera. Proto je zvlášť důležité přeložit v jeho případě správně anglický termín snowman jako sněžný člověk. A nikoli, jak se u nás žilo, sněžný muž. Jde totiž o muže a ženu zároveň. Nevystačíme tu však s termínem hermafrodit, neboť tato dvoupohlavnost u něho vede mnohem dál. Tak nejlépe je to vidět například na technice rozmnožování. Zimmermann měl to štěstí, že ho mohl skrytě pozorovat právě v době říje a shrnul svá pozorování do výstižného termínu polární samohana. Byl bohužel také svědkem jedné sebevraždy z Vilnosti. Dalším překvapením je, že se sněžný člověk jako biologický pár nejen rozmnožuje, ale i chová. Zimmermann zřetelně slyšel, jak tento tvor neustále mluví sám se sebou. Nejde však prý o samomluvu, ale o vyslovený dialog, který někdy přechází až v hádku. Vysokou pištivou fistulí jakoby vyčítá a obvinuje a hlubšími hlasovými tóny pak zaujímá pozici obranou a omluvnou. Zimmermann o tom říká. Jeho řeči jsem sice nerozuměl, ale z intonace, jako bych přímo slyšel něco v tomto smyslu. Kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Já nevím, bylo ještě světlo. Světlo je pořád, máme polární den. Slavil jsem tvoje narozeniny. Nelži, kdo ví, kde lítáš a mě z toho pak bolej nohy. A právě dualita této řeči, toto spojení první osoby já s osobou druhou ty, vedlo Zimmermanna pojmenování sněžného člověka výstižným slovem játy, které později Angličané zkomolili na jety. Na základě těchto poznatků sformuloval pak Zimmermann novou teorii o vzniku a funkci jazyka. Příklad sněžného samotáře je pro něho důkazem, že řeč nevznikla jenom z potřeby dorozumět se v kolektivu při koordinaci práce, ale že je základní lidskou potřebou každého jedince. Lapidárně řečeno, člověk se ani tak nepotřebuje dorozumět s jinými, člověk se prostě potřebuje vykecat. Samotářství a pak...

0: sněžného člověka poněkud kontrastuje s tím, jak se chová k lidem. Při spatření polární výpravy se sice drží stranou, ale radostně tleská. Zimmermann z toho usoudil, že sněžný člověk nevidí v polárnicích nepřátele, ale užitečné tvory, kteří mu přinesou žrádlo a zmrznou. Tolik tedy o Zimmermannově polární expedici.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy, a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ježišmarja, já pořád tady mám, oni ještě lidi mě furt píšou, aby byly židovský vtipy, tak já můžu říct dva, no, dva, tři. To je totiž krásný židovský slovo je chucpe, že jo. Chucpe. A to já jsem se ptal, jako co to znamená. A oni říkají, chucpe je drzost. A já jsem se ptal jedno souvěrce, jaký je rozdíl teda mezi drzostí a chucpe? A on říká, podívej se, když přijdeš domů a tvoje žena je v posteli, v tvý posteli, s tím nejlepším kamarádem, jo, tak to je drzost. Ale když ti řekne, aspoň vidíš, jak se to má dělat, tak to je chucpe. To se vám líbilo, jo, je to bohatý, velmi bohatý žid. Někde v kavárně potkal svého neúspěšného chudého kamaráda, říkal, přijď se ke mně někdy podívat, co takhle ve čtvrtek, přijď ke mně, no, chodí zámeček tady kousek od... Tak ve čtvrtek už tam od jedné hodiny stojí ten chudejček a ten na něj samozřejmě zapomněl, ten tam stojí, rozumíš, přešlapuje před tím, že... A najednou přijede ten Packard a ten bohatý říká, Ježišmarja, kom tamhle stojí, čekám, já ho to zapomněl, no nevadí. Vyleze z auta šofer, protože dveře zacvakne to všechno, zajede s autem dovnitř, říká, pojď, já ti to pokážu, všechno, co tady mám. Tak se podívej, tak tadyhle je vrátnice, že jo, tady neprojde nikdo, ani myš, když nechci. Říká, tadyhle mám golfový hřiště, jo, tady mám tenisový hřiště, tady mám plavecký bazén, teďka přecházíme k mým stájím, tady mám pět plnokrevníků, polokrevníky a tadyhle mám zelinářský zahrady, tam jsou takový lidi, kteří mě čerstvou zeleně, že teďka přicházíme do traktu mýho osobního traktu, tady mám knihovnu, že mám pátský sál, mám kuřár, že mám pracovnu. Dál, říká, no teďka přicházíme do traktu mé ženy, že jo, tak má tady vlastní parfumery, tady má tělocvičnu, tohle to jde dál, do prvního patra, říká, tak tady má moje žena ložnici, že jo, otevře dveře, v posteli Sára a na ní ten šofér, jo, nohy ke stropu, říká, no tak to je moje žena, no a ten chlap, tak to jsem já. Je, potom je ještě ten krátký, jak se vrátí Silberstein domů a pod dveřma je telegram. Říká, ježišmar, ještě telegram, no to já jsem unavený, chci spát. Vytáhne telegram, odeuřil a ten říká, tvoje Sára zemřela včera ve Vídni. Sklapne telegram, položil na noční stole, říká, to bude ráno leknutíčko.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden neukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou. Nebo dokonce v mimo manželskou, tak to bychom neradi.
2: To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější. V erotice se nám to podaří dosti snadno, erotika je nadaleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odvážlivec?
3: Tady.
2: Ano, ano. A pan Brousek, prosím.
3: Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem?
2: No, já snad špatně slyším. Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem.
1: Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy sami. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání. A vůbec to nejhorší je takové to táhlé vití.
4: Tady, tady. Mě by...
2: Prosím, kdo se dá? Lenka Kořínová, prosím.
4: Mě by zajímalo...
2: Mluvte, nejsem bez srdce.
4: Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže.
2: No tedy, pokud vím, tak zatím to není nařízeno. Ale... Že by to nebylo povoleno,

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Učitel se ptá malého Honzíka. Honzíku, můžeš mi na mapě ukázat Přerov? No, můžu, pane učiteli, ale vlakem tam budete dřív.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, ex-prezidenta, dramatika, disidenta a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Senát dnes dopoledne ve Valčtejnské zahradě odhalí jeho pamětní desku.
0: Co se děje v kraji?
1: Požár v sobotu zasáhl dílnu a část hospodářského stavení v Horních Dubenkách. Nikdo nebyl zraněn. Oheň způsobil škodu 9 milionů korun. Během soboty řešili hasiči na Vysočině další 4 požáry. Dnes začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Trump. Získala jej lídrině venezuelské opozice Machadová, která později Trumpovi svou medaili věnovala. Klub sportovních novinářů dnes v Praze oznámí výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony 2025-26. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Leonu Pavel Šulc, který tak má nakročeno k obhajobě prvenství.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní ráno, my máme za sebou zprávy a to znamená, že vplouváme do dnešního ranního vysílání Rádia Jihlava. Tak hezký den, dobré ráno, příjemné vstávání, to vám přeje od mikrofonu Zbyněk Loucký, ať se skvěle poslouchá.
0: Rádio Jihlava, 101.1

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Projekt s názvem Cyklostezka R09 rozšíří síť cyklistických tras. Nový úsek bude dlouhý přibližně 912 metrů. Cyklisté se díky této cyklostezce budou moci vyhnout frekventované ulici Průmyslová a směrem do centra se trasa napojí na další jihlavské cyklostezky a na dálkové cyklotrasy číslo 16 a 26. Práce nyní probíhají současně v celém budovaném úseku a hotová cyklostezka by měla začít sloužit do konce letošního roku. We'll be right back.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Připraveno už je kalendárium a pohled zpět. V roce 1842 byla v Plzni pod vedením Sládka Josefa Grola uvařena první várka plzeňského piva. A v roce 1969 proběhlo první vysílání pořadu Monty Pythonu v létající cirkus. A ještě rok 1991 tento den to bylo vydáno první oficiální jádro operačního systému Linux. Dnešní narozeniny: v roce 1936 se narodil prezident Václav Havel, v roce 1965 legendární hokejista Mario Lemieux a v roce 1975 titaniková britská herečka Kate Winslet. Pěkný den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný si v restauraci zavolá vrchního s tím, že by si dal stejnou rybu jako jeho soused. Pane, ale ten pán má hovězí.
2: To mě nevadí, já mám rád všechny ryby.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Jihlava roste, Telč obyvatele naopak ztrácí. Jihlavsko a Telčsko se v dlouhodobém populačním vývoji rozcházejí. Jihlavský správní obvod patří mezi rostoucí oblasti, Telčsko obyvatele naopak opravdu ztrácí. Rozdíl ve výhledu podílu mladých obyvatel v roce 2040 už ale zdaleka není tak velký. Jihlava se v celorepublikovém srovnání vývoje počtu obyvatel mezi roky 2010 až 2025 umístila na 58. místě z 206 obcí. Patří tak mezi rostoucí oblasti a na Vysočině podle tohoto ukazatele třetí za Humpolcem a Velkým Meziříčím. Telč je naproti tomu až na 153. místě a spadá už mezi oblasti, kde počet obyvatel klesá. V prvním pololetí 2026 ztratil okres Jihlava 355 obyvatel, nejvíce ze všech okresů Vysočiny. Jihlavsko bylo zároveň jediným okresem kraje, kde se k přirozenému úbytku přidalo také záporné migrační saldo. Stěhováním okres přišel o více než 170 lidí.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Holky a kluci, dneska jsme si připravili jednu takovou otázku přímo na vás. Proč dětem padají zuby?
2: Že když budou papat pořád jenom cukroví, tak jim jeden zoubek vypadne. Ale když budou papat tolik cukroví a budou baštit špagety a mají všechno hotové, tak jim ten zub vypadne asi do talíře. A oni nepochopí, že je to jejich zub a podívají se do zrcadla a řeknou, to je můj zub a řeknou, a je vypadlý.
3: Protože potřebují nové.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopíjat, jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eco.com. Více na cestaodpadu.cz.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
2: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezké ráno. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách dnes projedná vláda. Kabinet by se měl také po měsíci vrátit k návrhu nové státní kulturní politiky, který kritizovali profesní asociace, sdružení platformy i odbory.
8: Co se děje v kraji?
9: Armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v náměšti nad Oslavou. Odhadované náklady jsou 467 milionů korun. Nyní se hledá dodavatel projektové dokumentace, která by měla být hotová na začátku roku 2028. Kvůli bouřlivým studentským protestům bude dnes částečně či zcela zrušena výuka na 400 až 500 středních školách ve Francii, oznámil to ministr školství. Od vypuknutí demonstrací bylo podle něj vypáleno či vypleněno celkem 24 školních zařízení. Z kádru české fotbalové reprezentace před úterním závěrečným zápasem probíhajícího srazu ve Wembley proti Anglii vypadl obránce Štěpán Chaloupek. Stoper pražské Slavie utrpěl v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku zranění a od mužstva se po přesunu do Londýna odpojil.
8: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
10: Dnešní novinky jsme se dozvěděli právě ze zpráv a tak můžeme vplout do další hodinky dnešního vysílání Rádia Jihlava. Hezké pondělí a příjemné ráno vám přejeme právě teď a k tomu báječný poslech. Tady Zbyněk Loucký, dobrý den.
8: Rádio Jihlava 101.

0: Tam na Jihlavsku.
1: Právě dnes vás zveme na jazzový večer Prune v 19.30 divadelní klub Horáckého divadla. V říjnu se vrací jazzové večery do divadelního klubu. Po letní sérii koncertů na divadelním dvorku jste opět zváni do tradiční klubové atmosféry na koncert Prune, projekt zpěvačky a písničkářky Lucie Krpálové. Tak si to užijte.
0: Kam na Jihlavsku.

hezký den, tak nám právě dnes startuje nový týden a my vám přejeme pěkné pondělní ráno s datem 5. října. Mrkneme do kalendáře, je tam dneska Eliška, tak všem Eliškám přejeme taky všechno nejlepší k tomu jejich dnešnímu dni a dnešnímu svátku. Mějte se moc hezky, tady je Rádio Jihlava, příjemné vstávání a skvělý poslech k tomu.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vojáci hrají v kasárnách hru Hádej, na co myslím. Je to chlupaté? Ne, tak potom je to pivo.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Velké Meziříčí roste, Žďár ztrácí, demografie okres výrazně rozděluje. Velké Meziříčí patří podle demografického srovnání k nejlépe postaveným oblastem na Vysočině. Žďár nad Sázavou i Bystřice nad Pernštejnem naopak obyvatele dlouhodobě ztrácejí. Zajímavý je případ Nového Města na Moravě, lidí tam ubývá, výhled podílu mladých obyvatel ale podstatně příznivější. Nejlépe vychází Velké Meziříčí. V žebříčku zhruba 200 českých obcí podle vývoje počtu obyvatel je na 52. místě a patří mezi oblasti, jejichž populace mezi roky 2010 a 2025 rostla. Ještě zajímavější je pohled do budoucna. V pořadí podle očekávaného podílu mladých obyvatel v roce 2040 je Velké Meziříčí dokonce 20. v celém Česku. To je nejlepší výsledek ze všech 15 oblastí na Vysočině. Dlouhodobá data zapadají do současného vývoje celého kraje. Za první pololetí roku 2026 klesl počet obyvatel ve všech 5 okresech Vysočiny. V celém kraji žilo na konci června přes 500 000 lidí, o 1000 méně než na začátku roku.
0: Hravý podzim na rádiu Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou,

0: To dnešní pondělí se jmenuje 5. říjen 2026. Přejeme vám krásný den a ať je celý krásný i ten týden, který je před námi. No a pojďme se podívat právě teď na motto pro ten dnešní den, pro dnešní pondělí. Svět je nebezpečné místo k životu, ne kvůli lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli lidem, kteří s tím nic neudělají. Mějte se moc hezky, hezké a úspěšné pondělí a fajn poslech vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Louský. Dobré ráno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, ex-prezidenta, dramatika, disidenta a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Senát dnes dopoledne ve Valčtejnské zahradě odhalí jeho pamětní desku.
0: Co se děje v kraji?
1: Požár v sobotu zasáhl dílnu a část hospodářského stavení v Horních Dubenkách. Nikdo nebyl zraněn. Oheň způsobil škodu 9 milionů korun. Během soboty řešili hasiči na Vysočině další 4 požáry. Dnes začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Trump. Získala jej lídrině venezuelské opozice Machadová, která později Trumpovi svou medaili věnovala. Klub sportovních novinářů dnes v Praze oznámí výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony 2025-26. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Leon Pavel Schulz, který tak má nakročeno k obhajobě prvenství.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.

Vítejte, Rádio Jihlava. Ohraničená část pole vedle hypermarketu Tesco na kraji Jihlavy zaujala veřejnost a lidé se ptají, co v místě vzniká. Jde o výstavbu páteřní silnice, která propojí Brněnskou a Kosovskou ulici. Kolem ní vznikne nová čtvrť se stovkami bytů. Kromě stovek bytů zahrnují plány také veřejnou infrastrukturu. Aktuálně se dříve vyšlapaná polní cesta začíná měnit v silnici, která povede nejen k novým bytům, ale také propojí Brněnskou a Kosovskou. Teď už další muzika.

0: Buď chytřejší než rádio.
1: Lidské ucho je mimořádně složitá struktura, která se postupně formovala v průběhu milionů let. Zvuk zachycují chrupavčité části vystupující z hlavy a vedou jej zvukovodem k bubínku, dále přes drobné kůstky středního ucha do hlemíždě, který převádí zvuk na nervové impulzy směřující do mozku. A pak jsou tu ušní lalučky. Tyto měkké nechrupavčité části se v živočišné říši objevují poměrně pozdě a podle docenta anatomie Marka Kolmana, který se zabývá morfologií a ekologií sluchového systému savců a primátů, jsou skutečně přítomné především u lidí, šimpanzů a goril. Biologové přitom zatím neznají jejich jasnou funkci. Jedna z možností souvisí s množstvím cév v uchu. Lalučky by teoreticky mohly přispívat k regulaci tělesné teploty, podobně jako velké uši slonů. Podle vědců jde zatím však pouze o spekulaci. Jiní badatelé v minulosti navrhovali, že lalučky mohly vzniknout jako erotogenní zóna, podporující partnerské vazby. Pro takový výklad ale existuje jen málo přímých důkazů. Teď už pokračujeme další muzikou.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Súbeme na radio.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM. Kaple Panny Marie v Jihlavském Sasově prošla opravou střechy, fasády a interiéru. Historická stavba z roku 1807 dostala mimo jiné novou krytinu z modřínového šindele, opravené omítky a novou dlažbu. A teď se do ní vrátil i mobiliář. Kaple Panny Marie stojí v Sasově od roku 1807, a to na místě starší, pravděpodobně dřevěné kapličky z 18. století. Volně stojící stavba má téměř čtvercový půdorys a ve střešním jehlanu je umístěn zvon. Za chvíli zprávy, teď další hity.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné pondělí. Na podvod s placenými SMS-kami se v minulých letech nachytala celá řada lidí, ale také poslanci. Upozornil na to youtuber Janek Rubeš na svém kanálu Kluci z Prahy. Nechtěné předplatné 99 korun týdně uživatel aktivuje ve chvíli, kdy chce na internetu například stáhnout dokument, využít nějakou službu nebo načíst QR kód. Dostane se na stránku požadující telefonní číslo a následně obdrží SMS. Jejím nepozorným potvrzením může odsouhlasit placené předplatné.
0: Jihlava aktuálně.
1: Závodní plavání v Jihlavě, kde si zachránila hasičská nádrž, později Jihlavský plavecký klub odchoval řadu úspěšných plavců, včetně olympionika Tomáše Fučíka. Klub letos slaví 80 let své existence a patří mezi přední pracoviště věnující se především práci s mládeží. Aktuálně má asi 300 členů, většinou do 19 let. Babí léto vydrží v Česku, zřejmě do čtvrtka bude až 24 stupňů, v pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Trenér portugalské fotbalové reprezentace nechává otevřené dveře pro návrat Cristiana Ronalda do týmu. Hvězdný kanonýr v minulém týdnu před zápasem Ligy národů v Dánsku opustil mužstvo poté, co se dozvěděl, že má v druhém zápase v řadě začít na lavičce. Kouč ale opakovaně prohlásil, že s útočníkem žádný problém nemá a po nedělní domácí výhře nad Norskem řekl, že Ronalda příště rád znovu povolá a bude jen na něm, zda nominaci přijme.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. 10. měsíc v Jihlavské knihovně bude patřit literatuře, dětem i přednášce o nebezpečných chemických látkách v kosmetice, hračkách a e-cigaretách. Více za chvíli, teď další muzika.
0: Rádio Jihlava 101.

Ladíte rádio Jihlava, jen v městské knihovně Jihlava nabídne pestrý program pro dospělé i děti. Na své si přijdou zájemci o cestování, literaturu, současná společenská témata i tvoření. Program doplní několik akcí pro děti a nebo výstava fotografií. Už dnes knihovna od 17 hodin zve na cestovatelskou přednášku Irsko Jiřího Hoška. Říjnové přednášky se zaměří také na současná témata. Ve středu 7. od 17 hodin se uskuteční přednáška Digi děti a smysl života v 21. století. Ve stejný den knihovna nabídne také setkání Dej šanci autistům, které

představí koncept homesharingu. O den později, tedy ve čtvrtek 8. října, zavede literárně hudební pořad Krajinou Albrechta z Valdštejna návštěvníky do světa spojeného s touto historickou osobností. A na své si přijdou i děti. Už 1. října zde začala dlouhodobá čtenářská hra Lovci perel, která potrvá až do konce května příštího roku. Určitě krásný tip, kam se dá vyrazit, teď ale další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vytahuje se chlápek před kamarádem. Jsem známý a úspěšný sběratel starožitností. Jo, já vím, viděl jsem tvoji ženu.

0: Vítejte Rádio Jihlava, výstava na stromech v parku Vysoké školy polytechnické Jihlava. Přiblíží život ghanských pěstitelů kaká i fungování Fair Trade. Výstava se koná za podpory zdravého města Jihlava a pozvu vás tam za chvíli.
1: Hravý podzim na Rádio Jihlava.

0: hosti. To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
1: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
3: A rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jihlava až do 10. října se park Vysoké školy polytechnické Jihlava za odborem dopravy magistrátu města Jihlavy promění v galerii pod širým nebem. Výstava Na stromech jihlavské kakao přiblíží podmínky, ve kterých vzniká jedna z nejoblíbenějších pochoutek i pozitivní změny, které pěstitelům přináší systém Fairtrade. Ghana patří mezi nejvýznamnější světové producenty kaká. Ročně zde pěstitelé vypěstují až 800 tisíc tun kakaových bobů. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Poslanec motoristů Filip Turek se na sociální síti omluvil společnosti Seznam.cz za tvrzení, že její zaměstnanci nahlížejí do e-mailu uživatelů. Reagoval tak na skutečnost, že prohrál soudní spor se Seznamem. Ten ale jeho vyjádření za omluvu podle soudního rozhodnutí nepovažuje.
0: Co se děje v kraji?
1: Armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Odhadované náklady jsou 467 milionů korun. Nyní se hledá dodavatel projektové dokumentace, která by měla být hotová na začátku roku 2028. Německo poskytne Ukrajině zbrojní balíček v hodnotě 1 miliardy eur a dodají také energetickou pomoc ve výši 350 milionů eur. Oznámil to spolkový kancléř Friedrich Merz, který přijel na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhajce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Výsledky jubilejního 30. ročníku ankety dnes Klub sportovních novinářů slavnostně vyhlásil v Praze.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, přeje Fugas. Je lehce po 11. hodině, no a taky máme dneska už 5. října, což znamená, že je dneska Mezinárodní den učitelů. I to si jistě během dnešního vysílání ještě připomene. Čekají nás opět v první řadě písničky, ale také nejrůznější zajímavosti, informace a drby. Namátkou třeba o tom, že tento týden definitivně skončí babí léto. Nebo si připomeneme, kdo dneska slaví svátek či narozeniny. Tak si na to všechno počkejte, já přeji hezké pondělní dopoledne, dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned za vámi posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio Jihlava. Some people say, look.

0: odpověď skrytá.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, my se společně teď můžeme podívat do světa hudby, protože jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
2: Zatrap, zatrap, zajímavosti zatrap. Drby a aktuality ze

0: Světa hudby.
1: Mám prostě od pámička buky jako skřín, co na plát, když komu ráda jí.
0: Eva Farna a její manžel Martin Chobot už netvoří pár. O konci vztahu informovali společným prohlášením na sociálních sítích. Po téměř 20 letech přátelství a 13 letech společného života jsme před několika měsíci dospěli k rozhodnutí, že se rozejdeme. Zůstáváme milujícími rodiči a rodinou, která nás bude navždy spojovat, uvedli Eva s Martinem, kteří spolu mají dvě děti.
2: Rádio Jihlava.
3: No přece písně, muzika.
0: U příležitosti 7. výročí úmrtí Karla Gotta byla na jeho hrob umístěna deska s otisky jeho dlaní. Milí Karlovi příznivci, otisky Karlových dlaní, které nyní najdete na jeho hrobě, mají svůj příběh. Díky němu jsme mohli nechat zhotovit bronzový odlitek a uchovat tak tuto vzácnou památku, vysvětlila vdova po zpěvákovi.
4: Já vzpomínám na denní bar.
2: Rádio Jihlava.
0: Dominik Turza, známý jako DJ Rockstar, se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Jeho manželka Simona před téměř 2 týdny přivedla na svět syna. Rodiče prozradili jeho jméno a sdíleli také svoji zkušenost s předporodními kurzy. Syn dostal jméno Nick a narodil se 21. září.
5: Ty máš jako opravdu volební trávu, ty máš být zbaven své právě.
6: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava, 101.1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde malý Roman domů a tatínek se ptá: tak co, Romane, co bylo ve škole? 4 jedničky a 1 5.
2: Opravdu?
1: No tak ukaž. Tatínek otevře žákovskou a tam je napsáno 11.11. matematika 5.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, no a my se teď společně mrkneme na to, kdo 5. října, což je dnes, slaví svůj svátek. Tak v první řadě jsou to samozřejmě všichni učitelé, ale také meniny slaví Eliška, Eliza, Attila a Palmácius. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska pondělí, je 5. října. No a můžeme se mrknout na dnešní pranostiky. Jedna říká, na svatého Placida slunce ohně nevydá. Nebo na svatého Placida zima teplo vystřídá. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den. No a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den u zpráv. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, ex-prezidenta, dramatika, disidenta, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Senát dnes ve Valdštejnské zahradě odhalil jeho pamětní desku.
0: Co se děje v kraji?
1: Požár v sobotu zasáhl dílnu a část hospodářského stavení v Horních Dubenkách. Nikdo nebyl zraněn. Ohyn způsobil škodu 9 milionů korun. Během soboty řešili hasiči na Vysočině další 4 požáry. Dnes začíná týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Trump. Výbor nakonec upřednostnil lídrině venezuelské opozice Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala. Z kádru české fotbalové reprezentace před zítřejším závěrečným zápasem probíhajícího srazu ve Wembley proti Anglii vypadl obránce Štěpán Chaloupek. Stoper pražské Slavie utrpěl v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku zranění a od mužstva se po přesunu do Londýna odpojil.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní poledne a pohodový poslech vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugas, no a samozřejmě také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Já teď přicházím s dalším receptem a to bude pivovarská bašta. Tak si na to počkejte, páč vás to čeká už za malou chvíli. No a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Jste dobře naladěni na vlnách Rádia Jihlava, na kterých právě teď na vás čeká recept na pivovarskou baštu. Nakrájíme pohorek na kolečka. Jednu cibuli žlutou a jednu šalotku a také kápí. K tomu 4 stroužky česneku. Na malé kousky nakrájíme také vepřovou krkovici. Krkovici pak z prustka orestujeme a přidáme všechnu nakrájenou zeleninu. Pak přidáme 2 lžičky kečupu, orchestrovou omáčku, sojovou omáčku, sůl, pepř, drcený kmín a všechno chvíli restujeme. Pak přilijeme 2 deci piva a pod poklicí vaříme asi 20 až 30 minut. No a pak podáváme třeba s bramborem. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Učitel se ptá malého Honzíka. Honzíku, můžeš mi na mapě ukázat Přerov? No, můžu, pane učiteli, ale vlakem tam budete dřív.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jste dobře naladěni na 101.1 FM a právě teď na vás čeká pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Další, prosím. Tak co to bude, pane?
3: Dobrý den, dejte mi 50 kondomů.
2: Ano, a budete k tomu chtít i papírovou tašku?
3: Ne, já myslím, že zas není tak škaredá.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte Rádio Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den. Máme dneska pondělí, je 5. října.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Firma Volkswagen svolává v Česku zhruba 200 tisíc aut, z toho 150 tisíc značky Škoda. No a důvodem jsou problémy s řízením. Informovala o tom dnes Česká televize na základě vyjádření Škody Auto.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Rádio Jihlava.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc, než si myslíte.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké odpoledne. Úřady a operátoři před volbami už pravidelně zabezpečují své systémy před kybernetickými incidenty. Bezpečnost budou zajišťovat standardním způsobem, podobně jako tomu bylo u dřívějších hlasování. Ministerstvo vnitra aktivuje technickou skupinu a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je připravený na spolupráci s jednotlivými aktéry. Konkrétní opatření ale úřady a firmy kvůli bezpečnosti a možným rizikům komentovat nechtěli.
0: Co se děje v kraji?
1: Upozorňování na možné zavlečení nákazy do chovu prasat je podle aktivistů odvádění pozornosti od problematiky podmínek jejich žití. Reagovali tak na tvrzení veterinářů o vyšším stresu zvířat a riziku nákazy poté, co přes 20 z nich obsadilo dopoledne 27. září porodnu prasat v zemědělském podniku v Markvarticích na Jihlavsku. Demonstranty z objektu vyvedla policie, jejich konání se řeší jako přestupek. Španělský premiér Pedro Sánchez dnes vyhlásil předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V úterý nastoupí v Portugalsku od 18:30 našeho času proti domácímu kádru. Ten už si zajistil první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jisté druhé místo a účast v listopadové baráži.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. No a už za okamžik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně dneska to bude František Ringo Čech. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a já vám všem přeji krásný den.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

postupném důchodu. A žrádle pro psy. Vítejte v bulvárním okénku. Jsem nevrlý stařec, nepříjemný, protivný, naštvaný na celý svět. Doslova láteří muzikant na webu České důchody. Naštěstí na něm nejsem závislej, jinak by to byl průser. Důchod vám možná stačí tak leda na tramvaj, ne navíc. Já jsem teda ještě nezačal, ale kolegové důchodci říkají, že to není tak špatné. Taková bůvolí kostička prý k televizi vydrží déle než čipsy. Vtipkoval František Ringo Čech ohledně stoupajících prodejů žrádla pro psy a kočky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný si v restauraci zavolá vrchního s tím, že by si dal stejnou rybu jako jeho soused. Pane, ale ten pán má hovězí. To mě nevadí, já mám rád všechny ryby.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den. Říjen odstartoval ve znamení pokračujícího babího léta. No a už začíná se rýsovat změna počasí. Do poloviny příštího týdne bude ještě převládat slunečné počasí s denními teplotami 20 až 25 stupňů. Poté už by ale mohlo dorazit výraznější ochlazení, které ukončí jednu z nejdelších epizod babího léta od roku 1961.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jste dobře naladěni na 101.1 FM. Dneska máme 5. října a taky máme čas na loučení, protože můj čas se v první části našeho společného setkání v tuto chvíli naplnil. Tak se mějte krásně, skládejte básně, zůstávejte dobře naladěni a já se na vás znovu budu těšit v 16 hodin. Do té doby, čau bas fugas.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopíjat ti to tetku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné pondělí. Na podvod s placenými SMS-kami se v minulých letech nachytala celá řada lidí, ale také poslanci. Upozornil na to youtuber Janek Rubeš na svém kanálu Kluci z Prahy. Nechtěné předplatné 99 korun týdně uživatel aktivuje ve chvíli, kdy chce na internetu například stáhnout dokument, využít nějakou službu nebo načíst QR kód. Dostane se na stránku požadující telefonní číslo a následně obdrží SMS. Jejím nepozorným potvrzením může odsouhlasit placené předplatné.
0: Jihlava aktuálně.
1: Závodní plavání v Jihlavě, kde si zachránila hasičská nádrž, později Jihlavský plavecký klub odchoval řadu úspěšných plavců, včetně olympionika Tomáše Fučíka. Klub letos slaví 80 let své existence a patří mezi přední pracoviště věnující se především práci s mládeží. Aktuálně má asi 300 členů, většinou do 19 let. Babí léto vydrží v Česku, zřejmě do čtvrtka bude až 24 stupňů, v pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Trenér portugalské fotbalové reprezentace nechává otevřené dveře pro návrat Cristiana Ronalda do týmu. Hvězdní kanonýr v minulém týdnu před zápasem Ligy národů v Dánsku opustil mužstvo poté, co se dozvěděl, že má v druhém zápase v řadě začít na lavičce. Kouč ale opakovaně prohlásil, že s útočníkem žádný problém nemá a po nedělní domácí výhře nad Norskem řekl, že Ronalda příště rád znovu povolá a bude jen na něm, zda nominaci přijme.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
1: Hezké pondělní odpoledne z Rádia Jihlava zdraví Katka. Víme, že požár v sobotu zasáhl dílnu a část hospodářského stavení na Jihlavsku. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: Rádio Jihlava 101.1

Pěkný den, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Požár v sobotu zasáhl dílnu a část hospodářského stavení v Horních Dubenkách na Jihlavsku. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Oheň způsobil škodu 9 milionů korun. Během soboty řešili hasiči na Vysočině další 4 požáry. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vojáci hrají v kasárnách hru Hádej, na co myslím. Je to chlupaté? Ne, tak potom je to pivo.

0: námi další hity a taky podrobnosti k tomu, že armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Podrobnosti za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

blázní, že ní s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v náměšti nad Oslavou. Odhadované náklady jsou 467 milionů korun. Nyní se hledá dodavatel projektové dokumentace, která by měla být hotová na začátku roku 2028. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bychytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrart?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Poslanec motoristů Filip Turek se na sociální síti omluvil společnosti Seznam.cz za tvrzení, že její zaměstnanci nahlížejí do e-mailu uživatelů. Reagoval tak na skutečnost, že prohrál soudní spor se Seznamem, ten ale jeho vyjádření za omluvu podle soudního rozhodnutí nepovažuje.
0: Co se děje v kraji?
1: Armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v náměšti nad Oslavou. Odhadované náklady jsou 467 milionů korun. Nyní se hledá dodavatel projektové dokumentace, která by měla být hotová na začátku roku 2028. Německo poskytne Ukrajině zbrojní balíček v hodnotě 1 miliardy eur a dodají také energetickou pomoc ve výši 350 milionů eur. Oznámil to spolkový kancléř Friedrich Merz, který přijel na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhajce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Výsledky jubilejního 30. ročníku ankety dnes Klub sportovních novinářů slavnostně vyhlásil v Praze.
0: Rádio Jihlava 101.1 na FM. Jsme tady s vámi.
1: Vyladíte rádio Jihlava, Katka vám přeje pohodové pondělí. Jihlavský plavecký klub letos slaví 80 let své existence. Podrobnosti za moment.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: chrám.
1: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Závodní plavání v Jihlavě, kdy si zachránila hasičská nádrž. Později Jihlavský plavecký klub odchoval řadu úspěšných plavců, včetně olympionika Tomáše Fučíka. Klub letos slaví 80 let své existence a patří mezi přední pracoviště věnující se především práci s mládeží. Aktuálně má asi 300 členů, většinou do 19 let. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný den.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

0: Pěkné odpoledne, jste s rádiem Jihlava, přejeme pohodové odpoledne. Na Vysočině podle obcí nejvíc brzdí nájemní bydlení, nedostatek peněz a pozemků, podrobnosti za pár minutek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Rozvoz dostupného nájemního bydlení na Vysočině podle měst a obcí nejvíc brzdí nedostatek peněz i vhodných pozemků. Samosprávy zároveň ze všech 11 dosud prověřených krajů nejčastěji hledají řešení ve spolupráci se soukromými investory. Vyplývá to z průzkumu, do kterého se na Vysočině zapojilo 60 zástupců samospráv. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava přijme pohodový den.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
3: dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den u zpráv. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, ex-prezidenta, dramatika, disidenta, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Senát dnes ve Valčtejnské zahradě odhalil jeho pamětní desku.
2: Co se děje v kraji?
3: Požár v sobotu zasáhl dílnu a část hospodářského stavení v Horních Dubenkách. Nikdo nebyl zraněn, ohyn způsobil škodu 9 milionů korun. Během soboty řešili hasiči na Vysočině další 4 požáry. Dnes začíná týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Trump. Výbor nakonec upřednostnil lídrině venezuelské opozice Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala. Z kádru české fotbalové reprezentace před zítřejším závěrečným zápasem probíhajícího srazu ve Wembley proti Anglii vypadl obránce Štěpán Chaloupek. Stoper pražské Slavie utrpěl v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku zranění a od mužstva se po přesunu do Londýna odpojil.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásné pondělní odpoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 5. října a my stále slavíme Mezinárodní den učitelů.
5: Jmenuji se Igor Hnízdo.
4: A Fugas vám z vln 101.1 FM přeje pěkný den. A už za chvilku jsem připraven vás provázet naším vysíláním. A společně se mnou jsou připraveny písničky, informace, zajímavosti a zábava. Třeba si řekneme, že tajně se sjela tuningová auta. Tak si podrobnosti určitě nenechejte ujít. Počkejte se na ně. Jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a posílám další hity.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste dobře naladěni, jste naladěni na vlny 101.1 FM.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Na ilegální akci tuningových aut se v sobotu v Brně sjela zhruba tisícovka vozů. Večer a v noci se účastníci různě přesouvali. Policisté udělili za různé přestupky desítky tisíc pokut za více než 200 000 korun. Některá auta dokonce i zabavili.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Vytahuje se chlápek před kamarádem. Jsem známý a úspěšný sběratel starožitností. Jo, já vím, viděl jsem tvoji ženu.

Posloucháte pondělní odpolední vysílání Rádia Jihlava. Dneska máme 5. října. Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56%. Před 2 lety to byla přesně třetina. Ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádějí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má čas navíc na jiné aktivity. Vyplývá to z průzkumu ČSOB. Index inovací uskutečněné letos v srpnu mezi tiskovkou dospělých.

0: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 5. října. A kdo pak z těch slavných se nám kdy v tento den narodil? Tak třeba prezident Václav Havel, herec Rudolf Hrušinský, fotbalista Filip Suchý, ale taky třeba zpěvák kapely AC/DC Brian Johnson. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší. A z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty?
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné pondělí. Na podvod s placenými SMS-kami se v minulých letech nachytala celá řada lidí, ale také poslanci. Upozornil na to youtuber Janek Rubeš na svém kanálu Kluci z Prahy. Nechtěné předplatné 99 korun týdně uživatel aktivuje ve chvíli, kdy chce na internetu například stáhnout dokument, využít nějakou službu nebo načíst QR kód. Dostane se na stránku požadující telefonní číslo a následně obdrží SMS. Jejím nepozorným potvrzením může odsouhlasit placené předplatné.
0: Jihlava aktuálně.
1: Závodní plavání v Jihlavě, kde si zachránila hasičská nádrž, později Jihlavský plavecký klub odchoval řadu úspěšných plavců, včetně olympionika Tomáše Fučíka. Klub letos slaví 80 let své existence a patří mezi přední pracoviště věnující se především práci s mládeží. Aktuálně má asi 300 členů, většinou do 19 let. Babí léto vydrží v Česku, zřejmě do čtvrtka bude až 24 stupňů, v pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Trenér portugalské fotbalové reprezentace nechává otevřené dveře pro návrat Cristiana Ronalda do týmu. Hvězdní kanonýr v minulém týdnu před zápasem Ligy národů v Dánsku opustil mužstvo poté, co se dozvěděl, že má v druhém zápase v řadě začít na lavičce. Kouč ale opakovaně prohlásil, že s útočníkem žádný problém nemá a po nedělní domácí výhře nad Norskem řekl, že Ronalda příště rád znovu povolá a bude jen na něm, zda nominaci přijme.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Po 17. hodině je s vámi nadále Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, že ve vedení poslanecké sněmovny to vře jako v kotli. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik. Tak buďte s námi a mezi tím vychutnávejte další hity.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava. Opozice hrozí blokováním sněmovny a rozpočtovým provizoriem. Šéf motoristů Boris Šťastný zase mluví o dalším zpřísňování fungování dolní parlamentní komory. Obě strany se v posledních dnech rozhádaly a vzájemně se obvinují z porušování dohod. Schopnost poslanců shodnout se alespoň na méně ožehavých tématech je v tuto chvíli velmi ohrožená.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Přijde malý Roman domů a tatínek se ptá: tak co, Romane, co bylo ve škole? 4 jedničky a 1 5. Opravdu? No tak ukáž. Tatínek otevře žákovskou a tam je napsáno 11.11. matematika 5.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava a Fugas vám všem přeje fajnové pondělní odpoledne.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Česká měna vůči hlavním světovým měnám za 3/4 letí letošního roku vesměs oslabovala. K americkému dolaru klesla o 5%, k euru o 1,4% a k britské libře o 2,8%. Naopak k polskému zlotému koruna posílila o 2,7%. Řekl to analytik Purple Trading Petr Lejsek a za rok 2025 koruna výrazně posílila a to k americkému dolaru o 15,2%, k euru pak o 3,7.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám na něm právě teď nabízím hudební rubriku Zadrak, neboli čerstvé hudební zprávy.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
2: Mám prostě od pámička puky jako skřín, co na plát, když komu ráda jít.
0: Eva Farna a její manžel Martin Chobot už netvoří pár. O konci vztahu informovali společným prohlášením na sociálních sítích. Po téměř 20 letech přátelství a 13 letech společného života jsme před několika měsíci dospěli k rozhodnutí, že se rozejdeme. Zůstáváme milujícími rodiči a rodinou, která nás bude navždy spojovat, uvedli Eva s Martinem, kteří spolu mají dvě děti.
3: Rádio Jihlava. Rádio
4: Jihlava. Písně, muzika,
0: u příležitosti 7. výročí úmrtí Karla Gotta byla na jeho hrob umístěna deska s otisky jeho dlaní. Milí Karlovi příznivci, otisky Karlových dlaní, které nyní najdete na jeho hrobě, mají svůj příběh. Díky němu jsme mohli nechat zhotovit bronzový odlitek a uchovat tak tuto vzácnou památku, vysvětlila vdova po zpěvákovi.
5: Já vzpomínám na denní bar.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
6: Co je to za fetku?
0: Dominik Turza, známý jako DJ Rockstar, se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Jeho manželka Simona před téměř 2 týdny přivedla na svět syna. Rodiče prozradili jeho jméno a sdíleli také svoji zkušenost s předporodními kurzy. Syn dostal jméno Nick a narodil se 21. září.
7: A ty máš jako opravdu volební távu. Ty máš být zbaven své právě.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
11: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní 2 elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
17: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké odpoledne. Úřady a operátoři před volbami už pravidelně zabezpečují své systémy před kybernetickými incidenty. Bezpečnost budou zajišťovat standardním způsobem, podobně jako tomu bylo u dřívějších hlasování. Ministerstvo vnitra aktivuje technickou skupinu a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je připravený na spolupráci s jednotlivými aktéry. Konkrétní opatření ale úřady a firmy kvůli bezpečnosti a možným rizikům komentovat nechtěli.
0: Co se děje v kraji?
1: Upozorňování na možné zavlečení nákazy do chovu prasat je podle aktivistů odvádění pozornosti od problematiky podmínek jejich žití. Reagovali tak na tvrzení veterinářů o vyšším stresu zvířat a riziku nákazy poté, co přes 20 z nich obsadilo dopoledne 27. září porodnu prasat v zemědělském podniku v Markvarticích na Jihlavsku. Demonstranty z objektu vyvedla policie, jejich konání se řeší jako přestupek. Španělský premiér Pedro Sánchez dnes vyhlásil předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V úterý nastoupí v Portugalsku od 18:30 našeho času proti domácímu kádru. Ten už si zajistil první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jisté druhé místo a účast v listopadové baráži.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlavy, podvečerní vysílání s Fugasem. Máme stále 5. října a taky máme svátek všech učitelů. No a teď je lehce po 18. hodině a v této době vám nadále společnost bude dělat Fugas. Mohu vám slíbit, že už za chvilku se dozvíme něco o tajemném výbuchu amerického špionážního satelitu. Tak si na to určitě počkejte. No a já přeji všem hezký večer a příjemný poslech a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás. Americký špionážní satelit, jehož existenci Washington nedávno odtajnil, záhadně explodoval. Vesmírné síly Spojených států nevylučují, že šlo o útok. Událost také vyvolala obavy, že stejný osud by mohl brzy potkat i další družice zajišťující telefonní nebo internetové služby.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Učitel se ptá malého Honzíka. Honzíku, můžeš mi na mapě ukázat Přerov? No, můžu, pane učiteli, ale vlakem tam budete dřív.

0: František Ringo Čech o potupném důchodu a žrádle pro psy. Vítejte v bulvárním okénku. Jsem nevrlý stařec, nepříjemný, protivný, naštvaný na celý svět. Doslova láteří muzikant na webu České důchody. Naštěstí na něm nejsem závislej, jinak by to byl průser. Důchod vám možná stačí tak leda na tramvaj, ne navíc. Já jsem teda ještě nezačal, ale kolegové důchodci říkají, že to není tak špatné. Taková bůvolí kostička prý k televizi vydrží déle než čipsy. Vtipkoval František Ringo Čech ohledně stoupajících prodejů žrádla pro psy a kočky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
5: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, dneska je pondělí a je 6. října. No a my se můžeme na toto datum teď podívat do pražského Klementina, abychom zjistili, jaké teploty tam byly v tento den, kdy naměřeny. No tak zatím nejtepleji bylo 5. října v roce 1983, kdy bylo 24,8. Naopak nejstudenější 5. říjen byl v roce 1912, kdy bylo minus 1,9. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 12,3 stupně. Dámy a pánové, toliko vše pro dnešek od Fugase z vln Rádia Jihlava. Já vám přeji hezký zbytek večera strávený s těmito vlnami a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby, čau bas Fugas.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den u zpráv. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, ex-prezidenta, dramatika, disidenta, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Senát dnes ve Valčtejnské zahradě odhalil jeho pamětní desku.
0: Co se děje v kraji?
1: Požár v sobotu zasáhl dílnu a část hospodářského stavení v Horních Dubenkách. Nikdo nebyl zraněn. Ohyn způsobil škodu 9 milionů korun. Během soboty řešili hasiči na Vysočině další 4 požáry. Dnes začíná týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Trump. Výbor nakonec upřednostnil lídrini venezuelské opozice Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala. Z kádru české fotbalové reprezentace před zítřejším závěrečným zápasem probíhajícího srazu ve Wembley proti Anglii vypadl obránce Štěpán Chaloupek. Stoper pražské Slavie utrpěl v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku zranění a od mužstva se po přesunu do Londýna odpojil.
0: Rádio Jihlava 101.1

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pan Novotný si v restauraci zavolá vrchního s tím, že by si dal stejnou rybu jako jeho soused. Pane, ale ten pán má hovězí. To mě nevadí, já mám rád všechny ryby.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vojáci hrají v kasárnách hru Hádej, na co myslím. Je to chlupaté? Ne, tak potom je to pivo.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábavná.

Zas mlčíš nahlas, zasni nám, za sklem zas tě mám. Poznám to, když seš raněná, že ne magma pod povrchem věd, věd, co jsi vzala zpět, slov, co o nich chceš nevědět.

Pusť je ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtěj jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: Radu. To asi s pití špatně mi tráví, už taky nejsem v pořádku a možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíče tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal jako příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Jo, tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, že jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že? Ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách, s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil, no takže. No, ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Počas se vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Studio Mario, a ještě nám řekni, jaké máš plány do budoucna.
2: Ohromné plány máme s Suřičkou Maruškou do budoucna. Ohromné plány. Od ministerstva kontroly dostali jsme objednávku na 86 tisíc bambusových rakosek na neplatiče daní. Teď zde bude vládnout i nějaký pan Berňák. A pan Berňák chystá velikou akci.
1: Co o tom víš, jakou akci chystá pan Berňák?
2: Chystá akci, ty budeš teď platit. Ukaž výplatu, jako dostali si. Rozděl na dvě hromádky. Tu menší si ve malou domů. Nemáš, jo? Nedáš, jo? Tak z domičku hejdi ven.
1: Surio, nestraš nás, tak strašný to snad nebude. Jak ty to vidíš do budoucna?
2: Nechci být špatná Libuš, ale vidím tu černě.
1: Jaká Libuš?
2: Prorok
1: špatný. Kněžna Libuše.
2: No.
1: Kněžna Libuše.
2: A jako kněžna Libuše vidím svýma čikmýma očima, že zde nic rovně už dělat nebude se.
1: Ale ty jsi pesimista. Koho, jak jsem se tedy už ptal, budeš volit v příštích volbách?
2: Jako většina daňových poplatníků zde budu volit SOS. A budu volat Spendlohnlo. Neserte mne levý pravý. Já chci zůstat zdravý.
0: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mo. Rybarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
2: Ahoj, lásko moje.
3: No tak, prosím, teda.
1: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď? No zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
3: Lháři,
1: ty jsi kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš. Porra.
3: Já dabing prakticky nedělám, že jo? To přece není umění. To dovede každej, že jo? Otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
1: Jo, to ti můžu říct.
3: No.
1: Takže ano. Tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
3: Ježišmarja, pach smrti.
1: Jo.
3: A dokolika tady budeme smrdět? No to je jedno, hele.
1: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
3: dobře,
1: nadabovat.
3: Dobře.
1: Rejžo, pusťte nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
3: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
1: mluvím já. Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
3: Co je to tam za babu? No v té posteli.
1: To je jeho maminka.
3: Jeho matka?
1: No.
3: Jako Nicholsona?
1: No.
3: No to je vyloučený, ten vůbec není podobnej. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
1: Jo.
3: No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
1: Čí milenka?
3: No toho Nicholsona přece.
1: A proč jako?
3: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
1: Já myslím, že ty právě máš nemluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
3: Já jsem sem vůbec lezla.
1: Já si myslím, že to nebude takový problém, to budeme mít hned hotový.
3: Jedno. Ale
1: tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
3: No vidím, tady, no.
1: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl. Tak byl nebo nebyl?
1: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později. Mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme.
3: No.
1: Jo?
3: Smrkneme,
1: takže...
3: Sluchátka si vemem, ne?
1: Jo, dobře, aby jsme to slyšeli. Ten... Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším. Mami,
3: byl tu byl?
1: Já tě
3: tak
1: neslyším.
3: Byl nebo nebyl? No
1: to je brzo zase,
3: brzo?
1: Ale nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
3: no,
1: na ní koukat.
3: Ty?
1: No a jak to, že ona to stihne?
3: No protože ona mluví anglicky. Já bych chtěla vidět umírat česky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občany a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není prostě, tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatým pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní náhradně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali a řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráni a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se bál za sebe, si mě třeba nenaznačil, tam pořád je, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu, když jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál. Čůrek potu už mě stýkal až do korejtka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku, je to v prdeli, přivezli melouny.
1: Podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ať si kdo chce, co chce říká, ať si mamka slzy utírá, k dokonalému mladému muži patří cigareta jako k velbloudovi hrby. Pravda, žvíkačka zahraniční výroby, správně usazená na dásni, také vyvolá obdiv. A samovolná bublina při řeči s ředitelem školy vykoná své. Ale cigárko je cigárko. Vůbec nechápu, jak jsem bez něj těch 13 let mohl žít. Ovšem již v 10 jsem popotahoval z dřívek obalených vatou, ale to nebylo ono. Také tolik vychvalované bafání z rákosových doutníků, které u nás ve třídě zavedl zemědělský synek Laníš, nepřineslo očekávanou slast. Úplným extrémem pak byl vynález 8C, vdechování kouře z nedlouhé gumové hadičky, naplněné suchou travou. Několik ožehnutých tváří hovořilo však jasně proti, nehledě k tomu, že někteří chlapci po těchto pokusech za školní zdí potupně vrhli. Záhy jsme si proto my, kuřiva chtiví, uvědomili, že máme-li zvládnout techniku kouření bez újmy na zdraví, musíme se odevzdat do rukou odborníka. A osud k nám byl milostiv. S 1. zářím přihrál nám do třídy propadlíka Janebu, známějšího, a to i mezi učiteli, spíše pod přezdívkou Nikotin. Kromě kouření snad tento člověk neuměl nic. Svou profesi však ovládal se zručností majitelů opiových doupa. Janebova spotřeba cigaret byla fantastická a nebylo tedy divu, že již koncem září rozprodal veškeré učebnice propůjčené státem a tak ze školních pomůcek mu zbyl jedině pytlík na cvičky, k prasknutí napěchovaný nedopálky, které cestou do školy zručně nabodával po refížích speciálně upraveným příložníkem. Není divu, že Janeba se na první pohled odlišoval od svých vrstevníků. Již sama postava připomínala cigaretu a čapce, kterou nosil, se neprávem říkalo popelní. Vůní pak připomínal dobře zavedenou tabákovou plantáž v době sklizně. Šaty vetché, na mnoha místech propálené a pod kůží na břiše zašity 3 cigarety, jak Janeba tvrdil, pro případ ztroskotání. Ačkoliv na škole bylo kouření důsledně pronásledováno a astmatický učitel Rejhon kontroloval, převlečen za instalatéra, chlapecké záchodky i během výuky, Janebův zlozvyk byl učiteli i ředitelem tolerován. Jedině v hodinách si nesměl nikotin zapálit. Řešil to tedy tím, že šlukoval naposledy se vstupem učitele a kouř pak vyfukoval dobrých 20 minut do penálu. Krom toho jej hodnější profesoři posílali co chvíli s oběžníky a vzkazy, dobře vědouce, že i hned za dveřmi Janeba popustí uzdu své vášni. Tradovalo se dokonce, že jednou dobromyslný čeština Smolík, starý skaut, nervózní z toho, že ten den ještě nevykonal dobrý skutek, vyslal Janebu při odpoledním vyučování hlídkovat k blízké trafice. Nekupuje-li někdo z žáků školy tabákové výrobky. Není třeba zdůrazňovat, že naše srdce se pro nikotina nadchla. Záhy jsme mu dělali domácí úkoly, nosili svačinu a ti šťastnější, co je sehnali, i cigarety. A pak přišel den, na který jsme se těšili nejvíce, kdy v cihelně za městem nás měl Janeba naučit kouřit. Počítalo se, že nás učňů přijde 8. Lukáš, Pazderka, Pilný, Závoz, Vajs, Děravý, Čmolík a já. Ale dorazilo nás jen 6. Závozovi bohužel zemřela babička a tak zklamaný spolužák místo kouření udivoval příbuzné pláčem. Tolik se na cihelnu těšil. Pitomec Pazderka nevydržel muka čekání, zapálil si již v poledne doma ve spíži a byl přistižen otcem jdoucím mlsadrum. My ostatní jsme již před třetí netrpělivě vyhlíželi Janebu, respektive kouř, který ho vždy signalizoval. Takže náhodnému chodci by se zdálo, že se neblíží kamarád, ale sentinel. Přesně ve 3 dorazil kouř k nám. Doufám, že nikdo neporušil můj zákaz obědvat, řekl Janeba úvodem a vyzval nás, abychom předvedli své kuřácké zásoby. Cigarety cizích značek i hned zabavil, vzkaže jsou pro nás začátečníky moc silné. Co budu ale kouřit já? Zeptal se šmelinářský synek Čmolík, který donesl pouze 100 Chesterfieldek. Janeba mu podal své 2 lípy. Pak už nic nebránilo tomu, abychom si zapálili. Janeba se ukázal jako rozený pedagog. Věnoval se nám individuálně a dohlížel, zda jeden každý správně šlukuje. Na stěnu cihelny pak nakreslil průřez dýchacím ústrojím, aby ukázal, jak nejlépe využít vdechnutého kouře. Pravda je, že nákresu již někteří z nás nemohli věnovat dostatečnou pozornost. Vajze jsme dokonce museli omývat vodou. Když se probral, doznal, že v poledne jedl kachnu. Ta ostatně za chvíli byla i mezi námi. To už nám Janeba zapaloval další cigarety. Nikdo nemluvil, neboť kouření nám nepůsobilo ten požitek, o kterém jsme snili. Zatímco Janeba si labužnicky pochutnával na Chesterfieldkách, nám bylo hůř a hůř. Bezvěrec děravý, který měl normálně pro Boha jen slova pohrdání, se začal nečekaně polohlase modlit. Úplně omámený Čmolík pak jen tiše plakal a scháněl se po papíru, chtěje psát závěť. Za hodinu už bylo úplně jedno, kdo v poledne jedl a kdo se postil. A domů nás za tmy rozvážel Janeba na 2 kolách. A tak se toho dne naučil kouřit pouze závoz. Jemuž pozůstalý na pohřbu nabídli cigaretu, aby utišil žal. A pitomec pazderka, jehož otec si ve spíži při rumu uvědomil, že ve 2 se to lépe táhne.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: smrdej.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Koukám, že si to tady nějak štelujete, koukám, že jste nějaký celý o televize, že budete asi dělat nějaký náhodný rozhovor s nějakým náhodným chodcem někde na ulici, víte?
3: No výborně, mladý muži, vy jste to poznal, skutečně já jsem z televize, mým úkolem je tady na ulici natočit náhodný rozhovor s náhodným chodcem k Mezinárodnímu dni žen. Šlo by to, můžeme to natočit s váma?
2: No, to jo. A to bych taky mohl právě taky něco vyhrát?
3: Ne, to byste nemohl, tohle není soutěž, to je jenom taková anketka, víte?
2: Je škoda, že je to jenom taková tetka.
3: Ne, tetka, anketka. A? Vy byste potřeboval něco vyhrát?
2: No, já bych potřeboval, ano.
3: A co?
2: No, já bych ze všeho nejradši chtěl vyhrát, víte to, jak když se tam, jak to máte, tam, víte? Když...
3: No, nevím, právě bych byl rád, kdybyste mi to řekl.
2: No, ne, jak se tam vždycky strčí ruka a nahmátne se všecko.
3: Aha, tak to ne, tady nenahmátnete nic, víte. Ale možná ze své funkce bych vám mohl zařídit za vaši ochotu takovou maličkost nějakou.
2: No to by bylo bezvadný, kdybyste mohl utrousit alespoň maličkost z vaší laskavé funkce.
3: No, a o jakou maličkost byste měl zájem?
2: Třeba nějakou úplnou maličkost, třeba knížku.
3: No to je dokonce ušlechtilé, to bych jistě zařídil. Máte nějakou konkrétní knížku na mysli?
2: Mám na mysli takovou tu malou zelenou.
3: Název mě zajímá.
2: Výherní vkladník.
3: Takhle. Mladý muž, já jsem rád, že jste v dobré náladě, že hýříte vtipem,
2: že... No tak, kdo by nehýřil vtipem a nebyl v dobré náladě, když na něj čeká výherní vkladník plná peněz. Mohl byste mi prozradit, kolik na ní bude?
3: To bych nemohl.
2: To je škoda, tak já se nechám překvapit.
3: Podívejte se, mladý muži, vy se skutečně ve své naivitě snad domníváte, že Československá televize vám za pár vět, který jste notabene ještě ani vůbec neřekl, poskytne výherní vkladní knížku plnou peněz, že?
2: Ano.
3: Tak dost, mladej. To není čas na legrace. Já mám si úkoly z redakce, aby nějakej náhodnej chodec ulice mi je nebudete narušovat. Stůjte pěkně uvolněně a odpovídejte na moje otázky. Kamera, berte si ho, jedem. Dobrý den, mladý muži, jistě víte, že se nám blíží pěkný a populární svátek.
2: Který?
3: No na to se snad ptám já vás, ne?
2: Aha, bude Josefa. 19. března, to vím přesně, pač Karel má ten den narození.
3: No dobře, Josef, to je také jistě hezký a populární svátek, ale předtím...
2: Předtím je Edy, to má narozeniny zase Josef.
3: Tak znova. A nyní muži, zapomeňte laskavě na všechny Karly, Edy, Franty a Josefy a vzpomeňte si naopak taky laskavě, než bude pozdě, jaký svátek oslavují všichni muži počátkem března s takovou radostí a úctou.
2: Já se bojím.
3: Proč byste se bál? Nemáte se čeho bát? Já jsem vlídný člověk. S některými náhodnými chodci, s kterými jsem v minulosti dělal náhodné rozhovory, si dodnes dopisuji. Vy si snad nechcete dopisovat?
2: Ne, s vámi rozhodně ne.
3: No tak pěkně odpovídat. Jaký svátek oslaví všichni muži počátkem března?
2: Měsíc knihy.
3: Já ti dám knihy, ty si čáku. Kdo nám přináší v životě tolik radosti, péče a lásky?
2: Knihy.
3: Zapomeň na knihy, ti říkám, a přemýšlej trochu, ke komu se my, muži, v životě utíkáme, když je nám nejhůř?
2: Ke kořalce.
3: To vidí, tu si ho dívá, už je to tady. A teď přemýšlej dál, kdy pijeme kořalku počátkem března?
2: Když je nám nejhůř.
3: Správně, a kdy je ti počátkem března nejhůř?
2: Já nevím.
3: Tak já ti to povím. 8. března je ti nejhůř. Protože se nalokáš kořalky jako ten veps a zneuctí ženám jejich důstojný svátek. Je to tak?
2: Ano.
3: Máš veliký štěstí, že jsi se přiznal. Co by si tedy ženám přál k jejich svátku?
2: Abych se polepčil. Abych nebyl ani když mě budou nutit.
3: Nevymlouvej se na ženy, jak tě tak pozoruju. Ty se asi dlouho nutit nenecháš, viď?
2: Nenechám, hned by si dal panáčka.
3: No, děláš dobře. Moc dobře, že jsi upřímnej. Tak co si myslíš, že nejlepším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku?
2: Knihy, ne.
3: Právě knihy, ne. Já jsem ti řekl něco o těch knihách.
2: Ano.
3: No tak?
2: O těch knihách...
3: Jsem ti to řekl, knihy ne. Tak co je nejlepším dárkem?
2: Já už bych chtěl jít domů.
3: Nikam nepůjdeš, ta chvíle tě nezabije. Dokud se nepřiznáš, jaký dárek je nejvhodnějším dárkem od nás mužů, ženám k jejich svátku, tak tě domů nepustím.
2: No, jsou to všelijaký ty.
3: Konkrétně?
2: Ty všelijaký různý, jo. Třeba
3: Neukazuj a mluv.
2: Závěsy.
3: Jaký závěsy?
2: Uší. Krční. Nosní, ne.
3: Ale s tebe bych se pomalu dostal na nervový. To je všechno hezký, že by si ženám kupoval tyhle ty blbosti. Ale ženy od nás mužů potřebují něco jiného.
2: Peníze.
3: Peníze, to si dneska ženy dokáží vydělat sami. Ženy potřebují od nás mužů něco slyšet.
2: Hudbu, hezkou hudbu, Bobek, lásko, mě ubývá sil.
3: No, ale to se moc neklub ženám, že v tvým věku už ti ubývá sil. Ženy potřebují něco jiného slyšet.
2: Já mám nápad.
3: No konečně, tak to řekni.
2: Vy mě musíte pustit domů. Já nejsem žádný náhodný chorec. Já jsem viděl, jak si to tady štelujete, jak jsem koukal z okna. Myslel jsem, že bych sem vlez a vyhrál všecko. A to jsem si ale blbec dal.
3: Ano, to jsi si blbče, totiž to jsi si chlapče dal. Neměl jsi sem chodit. Klekni si, já ti řeknu, co od nás ženy chtějí 8. března slyšet. Opakuj po mně. Milé ženy, my vám slibujeme, že si vás budeme vážit, že vám budeme pomáhat, že vás budeme milovat, protože jste naše největší. Co? Štěstí! Opakuj to!
2: Já to tak neumím, řekněte to vy.
3: Ty to musí říct, já jsem z televize, já nejsem náhodný chodec, mě by to nevěřili.
2: A já to nemůžu říct.
3: Jak to?
2: Protože ženy nejsou moje největší štěstí jsou knihy.
3: To není pravda, já ho budu muset zabít, knihomola. Bude, já tě budu mučit. Já s tebou natočím rozhovor k měsíci knihy. Kamera, berte si ho. Dobrý den, mladý muži, když tady tak náhodou klečíte na ulici, můžu se vás zeptat, co se vám vybaví, když řeknu březen?
2: Mají svátek ženy.
3: Počkej, nebláze, vstaň, pamatuj se. Kde vaším největším přítelem?
2: Ženy.
3: Knihy.
2: Ženy.
3: Knihy.
2: Ženy, vy jste mě knihy definitivně vytlouzali. Já už nebudu číst, budu milovat ženy, bude pronásovat na ulicích, v úřadech, na půdách, v parcích ženy, kde jste?
3: Chyťte ho, je to maniak, na to číme si rozhovor.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav.
1: A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý let.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už se mihnul?
2: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
1: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
2: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
1: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
2: Tak hmoždinky.
1: Správně, hmoždinky. Tak.
2: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
1: Tak čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
2: Ano, jo? Takže teď to máme.
1: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím tě.
2: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
1: Ano.
2: Bez klobouku. Petex. Bez klobouku bos.
1: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
2: U všech čertů.
1: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
2: Tak já už to mám takhle.
1: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
2: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
1: ano?
2: Natloukl si nos.
1: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
2: Myslím, že už to mám. Ententýky, dvě

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Cheers.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Co, tak co, pane Švejnoha?
3: Dobrý den, pane Velíček.
2: Dneska nenadíráte?
3: Vypak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
2: A, něco napínavýho?
3: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
2: Astrologie?
3: Jo.
2: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
3: No tak te... zrovna takhle to není, víte.
2: Ne?
3: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
2: A jo, a to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
3: No to já vám rád přečtu. Pojďte, já vám to, když vás to zajímá.
4: No jo, pak mě to nezajímalo, to víte, že jo.
3: Posaďte se tady, já vám přečtu.
2: Samozřejmě, že mě to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo. Poněvadž lidi se neznají, víte. Ale lidi jsou potvory, vám řeknu.
5: Myslíte?
2: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
5: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
2: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak, tak nějak.
5: To jste, myslím, bík.
2: Cože jsem?
5: Bík, myslím, že budete.
2: Bík, jako bejk, já?
5: No.
4: No to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale...

0: Dneska už bok, to už to
1: ne. Počkejte, ne, vy myslím, budete pana.
0: Pana já?
1: No jo, určitě jste pana.
0: Prosím vás, to už korné. Jsem byl třikrát ženatý, prosím vás.
1: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
0: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
2: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
0: Ano, jako zřívěška, že jo?
2: Jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
0: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
2: Jo.
0: Smůlu, no podívej si, já pocházím z chudé rodiny, že jo?
2: No.
0: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
2: No tak to by mohlo být ono.
0: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil, no. Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
2: No tak tohle není zrovna typický příklad.
0: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
2: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak no. Tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
0: No jo, no to je pravda. Mě teď facka jedna smůla za druhou.
2: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
0: Půjčovat nic?
2: No.
0: Tak jo, počkejte, no jo, to je pravda. No víte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
2: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
0: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměl ani korunu.
2: No takhle to tu není míněno.
0: No, ale ten směr to má, víte, no. Tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí. No,
2: stojí tady ledacos například.
0: No.
2: Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
0: Onemocnění?
2: No jo.
0: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí. Onemocnění.
2: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
0: No ano, já jsem nebezpečně, jsem onemocněl na rýmu.
2: Dejte pokoj.
0: No jo.
2: Dostal jste rýmu.
0: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
2: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
0: Z rýmy, ano.
2: Jak je to možný?
0: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
2: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
0: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
2: No jo, no tak to teda je opravdu smůla.
0: No vidíte, to souhlasí všecko. No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mi stala ještě jedna taková věc.
2: Taky s onemocněním?
0: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka jsem se, chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte?
2: No.
0: A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
2: Ale kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
0: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak pověla jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
2: No, takovýhle rady jde, pán.
0: No, vidíte, a já trochu jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
2: Jej, a co bylo?
0: Ale co bylo, co mám pověla, tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
2: No, to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést velkou nepříjemnost.
0: Špatný pochopení?
2: Jo.
0: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
2: Nějaká nepříjemnost?
0: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
2: A jaká nepříjemnost se vám stala?
0: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako.
2: Jo.
0: Víte?
2: Jo.
0: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
2: Jo, takový nějaký originální nápad.
0: No, víte? Originální, divný, takový hloupý nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
2: No.
0: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
2: No to je právě to, co jste špatně pochopil.
0: No asi, že jo.
2: No.
0: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
2: No já, jestli chcete, já vám to přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
0: No jo, ale počkejte, teď je moment, mě nějak rozbolelo břicho, já teď to budu mít asi z toho koně, já nevím.
2: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
0: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil.
2: A z toho vás bolí břicho?
0: No jo, ale to bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak byste nevěřili, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
2: Prosím vás, kůň záludný?
0: Ano.
2: A co se vám přihodilo?
0: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známému, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to před čumák a fouknul do toho, víte?
3: Jo.
0: No já jsem, já budu muset jít, já
2: to...
0: No,
2: počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
0: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
2: A jak
0: no,
2: je to možný a z čeho?
0: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.

dej. A všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tam teprve, když jsme měli obklíčenýho lesama a koníma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koně. Tak. Já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu. Já jsem viděl takovýho toho koně, co rozváží pivo. Ten moudrej takovej, co jde. Kráčející válenda. Kráčející finský gauč, jo? Bych přímo řekl. A tak to byla moje představa a oni mě přivedli k jednomu koni, říkali, ten nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal brát. Já si říkal, no to je kůň svok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to. A oni říkali, ne, on prý vodání mouchy, je horko. Tak mě asi 5 lidí na něj vysadilo. Já jsem dosedl a ten kuň, oni nám vysvětlili ten záběr a ten kuň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kuň automaticky, protože patřil těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést interview. Ne, ten můj jediný chodil, točil, souvál. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespal a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo. S ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím ti Rumuni projevili přání cvála. Já jsem říkal, prosím, jsou to u nás hosté, ať si zacválají, to je samozřejmě, to jim dopřejme, ale já s nima nepojedu. A oni říkají, tak rozdělíme prejte jezdeckou skupinu, asi 40 jezdců to bylo, na dvě poloviny, jedna s nima půjde do cvalu a ta druhá s váma půjde krokem klidně až do Karlových Varů. A já jsem si říkal, ovšem pozor, až ten můj kuň uvidí, že ti jdou do cvalu, nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty se mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo, ten kuň jedinej z těch zbývajících tam zůstal, rozhlíd se. Pochopil, že je nás půlka už jenom a jedinej z těch zbývajících sedl do klusu, ale opačným směrem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: No tak prosím vás, já bych začal třeba s tím, co jsem, teď jsme dělali poslední ty ankety, tak tam byla otázka, jak se jmenovali rodiče Ježíše Krista. Byla řada jako zajímavých odpovědí a ta jedna paní povídá, rodiče Ježíše Krista. Ježíš Maria, teď si na to nevzpomenu. Tak taky velice zajímavá otázka byla, jak se jmenuje agent 007. Tak jedna odpověď byla, která bohužel nám to nepodepsal, což mě mrzí, povídá Egon Bondy. A pak byl báječný pán v Buštěhradě, takovej v hospodě už trošku bylo vidět, že jí má trošku, no tak trošku, no má jak z praku. A povídá agent 007, jo, napomnou. A tak agent 007, to jsem já. No, jedno z takových vděčných témat v tom pořadu je protekce, která se nevyplatí. Jo? Tak třeba já bych vám řekl tady o Pepíkovi Fouskovi takovou hezkou historku, kterou Pepa zažil. Když byl Pepa mladý chlapec, tak protože na Kladně zrovna, teďka už je tam dobrý vzduch na Kladensku, ale když byl Pepa v pubertě nebo po pubertě, tak tam byl vzduch velice blbej, tak ho z Kladna poslali za odměnu na léčení s průduškama do Tatranský Polianky, kde ho ubytovali, dali mu takovou nezrovna nejlepší místnost. A Pepa, jak to umí, prostě to tam rozbalil, hned tam písničky, aforizmy, hned to prostě jelo všecko. Ten personál si ho okamžitě zamiloval a těm sestrám přišlo žinantní, že má takovou blbou místnost, tak ho přestěhovali do prvního patra a ta sestřička povídá, pozrite se, pán Fúsik. A otevřela okno, tam Tatry, svítilo sluníčko, vzduch krásný, a ona říká, pán Fúsik, čo povětě, Fúsek, pánu, je to bezvadný, tady opravdu teda, to jste hodný, že jste mě dali takovýhle krásný místnosti, no to je fantastický. Ta sestřička povídá, pán Fúsik, v této izbičke budete velmi spokojný. V této izbičke zomřel Jiří Volkr.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.